Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: Rádio.
1: 92,3
0: Kladno.
1: 97,4
0: Rakovník.
1: 103,4
0: Kralupy nad Vltavou.
1: 97,5
0: Beroun.
1: 94,8
0: Louny.
1: Tady všude
0: je relax.
1: Relax
0: Rádio.

0: Rádio.
1: 92,3
0: Kladno.
1: 97,4
0: Rakovník.
1: 103,4
0: Kralupy nad Vltavou.
1: 97,5
0: Beroun.
1: 94,8
0: Louny.
1: Tady všude
0: je
1: relax.
0: Relax Rádio.

0: pro letní párty a grilovačku seženete v Kauflandu. Užijte si tento víkend se slevou 20% na všechna marinovaná masa a šťavnaté stejky. Kaufland. Moje první volba.
1: Největší hity. Relax Radio.

0: pro letní párty a grilovačku seženete v Kauflandu. Užijte si tento víkend se slevou 20% na všechna marinovaná masa a šťavnaté stejky. Kaufland, moje první volba.
1: Relax Radio. Relax. Relax Radio.
2: Relax Radio.

0: pro letní párty a grilovačku seženete v Kauflandu. Užijte si tento víkend se slevou 20% na všechna marinovaná masa a šťavnaté stejky. Kaufland, moje první volba.
1: Tady se vám blíží splátečka a další, a další, a další, a další, a další.
2: A dost. Převeďte si půjčky k nám do Komerční banky a můžete ušetřit. Více na kb.cz. Komerční banka.
3: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
4: Já.
3: Protože jsou spolehlivé?
4: Já, natürlich.
3: A se zárukou na 5 let zdarma?
4: Já,
3: sicher. Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Combo. Nyní v akční nabídce.
5: Relax. Relax Radio.
6: Relax Radio. She makes me...

0: největší hity Relax Radio.
1: I go back to the roots of my youth sometimes.

0: Teddy Swims, Mr. Know It All.
1: Relaxáda, to je 10 největších hitů Relax Rádia.

0: pro letní párty a grilovačku seženete v Kauflandu. Užijte si tento víkend se slevou 20% na všechna marinovaná masa a šťavnaté stejky. Kaufland, moje první volba.
1: Relax Radio.

0: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
1: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 kilometrů. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
0: A tak to bude drahé.
1: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
2: Vše pro letní párty a grilovačku seženete v Kauflandu. Užijte si tento víkend se slevou 20% na všechna marinovaná masa a šťavnaté stejky. Kaufland, moje první volba.
3: Nejlepší rádio ve vašem městě. Relax Radio.

sobotu večer. Bar plný skvělých drinků, starší i nová taneční muzika a zkušení DJs. Chceš se dobře bavit, tak doraž do klubu Rádia Relax v hotelu Kladno. Můžeš obejít klidně celý město.

Relax. Relax Radio. Relax Radio.

0: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
1: Kajarmark bramburky 150 gramů za 17,90 a svijanský más světlý ležák z Kaufland Kart za 13,90 až do 26. května.
0: Kaufland.
2: Nenechte si ujít skvělé nabídky Visku pro vaše venkovní i vnitřní prostory. Sleva až 70% na široký výběr výrobků. Nabídka platí od 20. do 26. května 2026. Více na jisk.cz. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.

0: pro letní párty a grilovačku seženete v Kauflandu. Užijte si tento víkend se slevou 20% na všechna marinovaná masa a šťavnaté stejky. Kaufland, moje první volba.
1: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
2: Já.
1: Protože jsou spolehlivé?
2: Já, natürlich.
1: A se zárukou na 5 let zdarma?
2: Já, sicher.
1: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Combo. Nyní v akční nabídce.
3: Relax Radio.

0: Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
1: Kajarmark bramburky 150 gramů za 17,90 a svijanský más světlý ležák z Kaufland Card za 13,90 až do 26. května.
0: Kaufland.

0: významné události a výročí pro dnešní den.
1: Dnes je 23. května. Tento den se na začátku 50. let narodil světoznámý šachista Anatolij Karpov. Od roku 1967 slaví svoje narozeniny bubeník Radiohead Phillips James Solway. Nebo od roku 1974 basák Stereophonics Richard Jones. Roku 1843 vznikla kanadská jízdní policie. Přesně po 30 letech se vydal první automobil napříč Spojenými státy. Cesta vedla ze San Francisca do New Yorku. Mezi dnešní oslavence patří taky federální mis z roku 1991 a dnes ředitelka jedné ze soutěží krásy, Michaela Maláčová. Ročník 1967 je Noel Gallagher z Oasis. Tento den se taky umíralo. O svůj život přišli legendární Bonnie a Clyde, někdejší šéf gestapa Heinrich Himmler nebo italský soudce Giovanni Falcone. Byl zavražděn mafií v roce 1992 v Palermu. Roku 1969 vydala skupina Who svoji rockovou operu Tommy.
0: Kalendárium. Významné události a výročí pro dnešní den. Relax. Relax Radio.
2: Relax Radio.

0: Toman Motors, autorizovaný prodejce a servis značek vozů Ram a Dodge. V naší nabídce naleznete nové vozy Ram, Dodge Durango nebo Charger. Na nové vozy poskytujeme 3letou tovární záruku, zajišťujeme záruční i pozáruční servis. Samozřejmostí je i výhodné financování firemních vozidel. Vyřizujeme zdarma veškeré svolávací akce na všechny dovezené vozy těchto značek do České republiky. Toman Motors, váš prodejce a servis amerických vozů. Najdete nás v Rynholci u Nového Strašecí. tomanmotors.com.
1: Nenechte si ujít skvělé nabídky Visku pro vaše venkovní i vnitřní prostory. Sleva až 70% na široký výběr výrobků. Nabídka platí od 20. do 26. května 2026. Více na jisk.cz. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Vše pro letní párty a grilovačku seženete v Kauflandu. Užijte si tento víkend se slevou 20% na všechna marinovaná masa a šťavnaté stejky. Kaufland, moje první volba.
3: Relax Radio.
4: 92,3
3: Kladno.
4: 97,4
3: Rakovník.
4: 103,4
3: Kralupy nad Vltavou.
4: 97,5
3: Beroun.
4: 94,8
3: Louny.
4: Tady všude je relax.
3: Relax Radio.

0: Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
1: Kajarmark bramburky 150 gramů za 17,90 a Svijanský más světlý ležák z Kaufland Card za 13,90 až do 26. května.
0: Kaufland.
2: Když ultravýhodné nabídky se slevou až 50%, tak Allegro Smart Weeks. Nyní LEGO Editions helma Lewis Hamilton ze Scuderia Ferrari HP jen za 1799 korun. Nejnižší cena za posledních 30 dní před slevou 2249 korun. Když něco, tak Allegro.
3: Relax Radio.
4: Relax Radio.

je ve vašem městě. Napište na zprávy@radio-relax.cz a my to pro vás zjistíme. Relax Radio, to jsou aktuální zprávy z vašeho regionu. Is it my imagination? Is it something that I'm taking? All the smiles that I'm faking, everything is great, everything is fucking

0: 6. května. Kaufland.
1: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Trvanlivé plnotučné mléko Albert, litr s apkou za 12,90. A kuře bez drobů a 2/4 kilo za 69,90. Albert. Dle srovnání k 13. 5.

0: Don't cry, baby.
1: Já doufám, že touhletou písničkou jsme teď nikoho nerozplakali, je přesně 10 hodin a 1 minuta.
2: Relax Radio.
3: Počasí. A
1: máme před sebou krásnou, nádhernou sobotu 23. května s odpolední teplotou 28 stupňů Celsia maximálně. Dnes bude jasno, během dne přechodně až polojasno a zítra 29. Ale pozor, i když půjdeme v novém týdnu do práce, tak má pokračovat sluníčko a horké dny, alespoň některé na začátku týdne, protože v pondělí meteorologové taky předpovídají jako dnes 28 stupňů. Co vám můžeme nabídnout? K obědu ještě nic, ale za chvilku Train.
2: Relax. Víkend s relaxem.

0: Relax Radio. Dopravní servis.
1: V Libiši u Neratovic počítejte se zdržením na hlavní silnici, na silnici číslo 9, to je ulice Pražská, kde jsou tři havarovaná vozidla na místě složky integrovaného záchranného systému a jízda kyvadlově jezdním jízdním pruhem.
0: Relax Radio. Neratovice 103,4 FM. 103,4 FM.

Nejlepší rádio ve vašem městě. Relax Radio. Relax. Walking down 29th and Park.

10 15 minut, já si myslím, že ještě někteří z tanečníků a tanečnic, které jsem potkal dneska v noci v kavárně Rádia Relax na hotelu Kladno, ještě vyspávají, anebo se právě teďka probouzíte, tak na Facebooku Relax Radio se můžete podívat, jak se včera tancovalo a případně vás to může inspirovat k dnešní taneční oslavě.

0: Toman Motors, autorizovaný prodejce a servis značek vozů Ram a Dodge. V naší nabídce naleznete nové vozy Ram, Dodge Durango nebo Charger. Na nové vozy poskytujeme tříletou tovární záruku, zajišťujeme záruční i pozáruční servis. Samozřejmostí je i výhodné financování firemních vozidel. Vyřizujeme zdarma veškeré svolávací akce na všechny dovezené vozy těchto značek do České republiky. Toman Motors, váš prodejce a servis amerických vozů. Najdete nás v Rynholci u Nového Strašecí. tomanmotors.com.
1: Vše pro letní párty a grilovačku seženete v Kauflandu. Užijte si tento víkend se slevou 20% na všechna marinovaná masa a šťavnaté stejky. Kaufland, moje první volba.

0: Já mám pro vás rovnou tři tipy. Obec Líšťany vás zve na oslavě 680 let od první zmínky o obci, které se konají právě dnes. Čeká na vás jedinečné mezikrajské fotbalové derby Líšťany versus Líšťany, pak taky slavnostní průvod, hudební a divadelní vystoupení, večerní koncert a ohňová show. A chybět nebudou ani atrakce pro děti. Akce začíná už za půl hodiny v 11 hodin na fotbalovém hřišti. Dnes se koná taky a jde se jarní družecká šlápota s letními teplotami. Odstartovalo se v 8.30 a další start je za 2,5 minuty v 10.30 na hřišti v Družci, kam zdravíme. Připraveny jsou 4 trasy pro pěší od 6,5 km do 18 km a taky 2 cyklotrasy a startovné je dobrovolné. No a ve Slaném vás zveme na husitské slavnosti, které se konají už od čtvrtka. Dnes konkrétně už bylo zahájeno. Sláva králi Václavovi zahajovala slavnosti v 10 hodin, ale od 11 do 19 je pak připravený program ve Slaném na Masarykově náměstí. Zhruba okolo 19. hodiny zaspívá Anna K., potom od 21 hodin Xindl X a před půlnocí 22.30 Marpo ve Slaném.
1: Slaný 92,3 a 103,4 FM. 92,3 a 103,4 FM.

0: dálniční hlídka Rádia Relax.
1: Nejprve pojďme na dálnici D4, zhruba na 43. kilometru, to je ve směru na Strakonice. D4 u uranového dolu Bytíz je na silnici sražená srna, takže zvolněte, pokud jedete z Prahy směrem Strakonice a blížíte se ke 43. kilometru. Na D5 se upozorňujeme na odstavenou dodávku pro poruchu a je to ve směru na Plzeň, ještě před Berounem, 12. kilometr.
0: Volejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle 606 736 736. S relaxem v pohodě na cestách. Relax Radio.

0: Radio je on air i online. www.radio-relax.cz.
1: Na Facebooku a Instagramu jsme Relax Radio.

0: že tam by bylo dnes nejlépe. Teď je venku 21 stupňů Celsia. Ale pozor, abyste předtím nenarazili.
1: Relax Radio. Dopravní servis.
0: Takže je tady dopravní upozornění z Prahy, z Barandovského mostu, kde se stala dopravní nehoda. Na Barandovském mostu směrem na Bráník se srazila 3 osobní auta.
1: Praha 92,3 a 103,4 FM.
2: 92,3 a 103,4 FM.

0: Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
1: Kajarmark bramburky 150 gramů za 17,90 a svijanský más světlý ležák z Kaufland Card za 13,90 až do 26. května.
0: Kaufland.

0: hokejový šampionát.
1: O motivaci na šampionátu pro československé tyhle ty dva týmy je postaráno. Dnes odpoledne půjde o derby na světovém šampionátu první od roku 2023. Dnes v 16:20 proti sobě nastoupí na mistrovství Československo. Slováci mají 11 bodů, Češi 10. Vítěz se výrazně přiblíží jistotě účasti mezi nejlepší osmičkou a možnosti setrvání ve Freiburgu i pro čtvrtfinále. Poražený si udrží solidní pozici v tabulce, ale v posledních dvou zápasech se bude muset víc snažit. Češi se Slovenskem naposledy hráli na mistrovství světa v roce 2023 a to bylo v Rize, kdy český tým vyhrál 3-2. Celkem spolu oba celky se hrály na světových šampionátech 17 zápasů. Česká reprezentace vyhrála 13krát, ta slovenská pouze 3krát, jedno utkání pak skončilo remízou. Ze statistik tedy vyplývá, že by Češi měli být ve společném klání favority. Na letošním šampionátu mají ale po 4 odehraných zápasech navrch Slováci. Ti vyhráli zatím všechny zápasy, nevyhnuli se jenom ztrátě se Slovinskem, stejně jako Češi. Tuzemský tým ale na rozdíl od toho slovenského prodloužení prohrál. Ve Freiburgu se očekává vyprodáno, protože právě fanoušci obou reprezentací navštěvují BCF Arenu v suverénně nejvyšším počtu.
0: Sportovní zpravodajství z mistrovství světa v hokeji 2026 vám přiváží AAA Auto Kladno. Největší prodejce ojetých vozů v regionu. www.aaauto.cz.
2: Relax Radio.

Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například berlinky, párky, různé druhy 250 gramů za 32,90. Kofola originál, bylinná limonáda 1,5 litru za 21,90. A Linteo kuchyňské utěrky XXL za 59,90. Až do 26. května. Kaufland.

0: Za půl minuty bude přesně 11 hodin.
1: Relax Radio.
0: Sobota je nádherná a taková bude i neděle. Dnes nás čeká slunečný den, slunečné odpoledne, bude jasno, během dne přechodně polojasno. Odpolední maxima budou okolo 28 stupňů Celsia, zítra až 29. Pokud se chystáte na nějakou noční grilovačku, tak teplota by neměla být pod 10 stupňů Celsia. Příjemný, krásný den i noc a k tomu ještě skvělá muzika k přípravě svátečního oběda YouTube.

0: Když zpěvák Michal Šulte skladal a psal tuhletu písničku, tak byl hodně roztoužený a proto se jmenuje i Roztoužená. Dneska máme roztoužený sobotní den. K obědu přeju dobrou chuť a pokud se chystáte někam k vodě, tak si myslím, že to bude prima. Pokud nebude teda úplně ledová, ale tak při té dnešní teplotě, teď mi to ukazuje venku 21 stupňů Celsia a na sluníčku skoro 30.
1: Relax. Největší hity 90. let. Relax Radio.

moře, tak pojď hledat břeh. Než pustíme se a než nám dojde dech.

0: Vše pro letní párty a grilovačku seženete v Kauflandu. Užijte si tento víkend se slevou 20% na všechna marinovaná masa a šťavnaté stejky. Kaufland, moje první volba.
1: Jíst zdravěji jde v Albertu snadno. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké ceny. Bio Camembert Nature's Promise 120 gramů za 29,90 nebo bio olivový olej půl litru za 139,90. Albert.

Vůbec tahle ta písnička nezní vybledle. Alan Walker, Iselin Solheim, Faded, jeden z velkých hitů na rádiu Relax, ale vybledlá je už podle názvu, Faded volně přeloženo znamená vybledlý nebo tak nějak došeda, a naopak teď máme počasí, že nosíme jasné barvy, ale je to na vás a mě by zajímalo, jakým barvám, když svítí sluníčko, když je léto, dáváte přednost, jak by měl vypadat váš outfit, co nosíte nejraději a v jakých barvičkách, když jsou krásné slunečné letní dny. Napište na 606 736 736. Relax. Víkend s

0: my heart.
1: Relax Radio. Dopravní servis.
2: Pokud musíte v Praze po jižní spojice, jedete směrem ke Spořilovu a směr teda Černý most, blížíte se ke Spořilovu, tak počítejte se zdržením, je tam dlouhá kolona kvůli dopravní nehodě osobního a nákladního auta.
1: Relax Radio. Praha 92,3 a 103,4 FM. 92,3 a 103,4 FM.

0: Jaký letní outfit nebo outfit oblečení do sluníčka máte nejradši? Já 1. května nastartoval kraťasy a tak to prostě je až někdy do podzimu. I když byly ty ranní mrazíky, tak zkrátka kraťasy. Tady píše Čudla. Zdravím, hezkou sobotu v létě, nejlepší v létě nejlepší modrou a zelenou, můj názor. Hezkou sluneční sobotu přeje od srdce sympaťák. Tenista Čudla a ještě napsal, že na tenis je nejlepší bílá. To je pravda, pozor na bílý ponožky, protože ty se vám na antuce změní do červeno-hněda, vlastně do té krásné cihlové barvy. Pokud jste na tenise, tak si to užijte, pořádně se do toho opřete a samozřejmě takhle v tom sluníčku je důležitý doplňovat pitný režim. A Čudlovi posílám terapeuta.
1: Ahoj, tady Pavel Calta, zdravím všechny posluchače Rádia Relax.

29. srpna 1958 se narodil Michael Jackson. Já mám teď připravenou písničku Hollywood Tonight a zajímalo by mě, možná nějaká AI technologie by ukázala, jak by asi Michael Jackson vypadal

0: dnes. Bohužel zemřel v roce 2009, máme rok 2026, takže letos by slavil 67. narozeniny.
1: Relax Radio. 92,3 Kladno. 97,4 Rakovník. 103,4 Kralupy nad Vltavou. 97,5 Beroun. 94,8 Louny. Tady všude je relax.
2: Relax Radio.

0: pro letní párty a grilovačku seženete v Kauflandu. Užijte si tento víkend se slevou 20% na všechna marinovaná masa a šťavnaté stejky. Kaufland, moje první volba.
1: Nenechte si ujít skvělé nabídky Visku pro vaše venkovní i vnitřní prostory. Sleva až 70% na široký výběr výrobků. Nabídka platí od 20. do 26. května 2026. Více na jisk.cz. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.

0: 12.00, přesně teď.
1: Relax Radio.
0: I druhá polovina dnešního dne bude jasná, přechodně polojasná, trošku zafouká, ale bude horko. 28 stupňů Celsia. Potom v noci by mělo být přechodně polojasno, noční teploty 10 až 13 stupňů Celsia a zítra ještě o stupínek víc než dnes, 29. K obědu si dáme dvojici Andy Bell a Vince Clark a to jsou Erasure. Erasure, kteří přespívali ABBU.

0: Meteorologové na zítra předpovídají 30 stupňů, ono na sluníčku ještě víc, ale 30 ve stínu. A stín by měl být možná i díky písku, když se podíváte, pokud jste amatérští meteorologové taky jako já, tak když se podíváte na meteorologické mapy, vidíte, že od jeho západu, konkrétně od Sahary, ale od jeho západu z Německa k nám míří, nebo z Rakouska, spíš z toho Německa míří písečný prach, takže ten prý podle meteorologů může ještě změnit zítřejší teploty, takže až tak těch 30 být nemusí. Pokud si dneska chcete umýt auto, umýte ho, ale zítra nebo pozítří ho budete mít zase. Teď zkrátka Sahara rozdává. No a když se podíváme pod písek, co vlastně je na Sahaře pod tím žhnoucím pískem, co se tam ukrývá, jak je vysoká vrstva, tak skrývají se tam obrovské zásoby vody a tisíce let staré stopy po životě. V hloubkách pod pískem se nachází obrovské podzemní zásobárny, které napájí tamní oázy a taky se tam ukrývají koryta dávno vyschlých řek a pozůstatky starověkých říší anebo pravěkých osad. A čím víc toho písku přiletí do České republiky, tím dřív se dostaneme právě na ta vyschlá koryta. Takže teď na zahrádce, nebo ne teď, ale spíš až tak odpoledne, zítra, během zítřka, byste mohli mít přísun písku i na autíčku. Nic moc.
1: Relax Radio. Největší hity 90. let.

0: Rádio.
1: 92,3
0: Kladno.
1: 97,4
0: Rakovník.
1: 103,4
0: Kralupy nad Vltavou.
1: 97,5
0: Beroun.
1: 94,8
0: Louny.
1: Tady všude
0: je
1: relax.
0: Relax Rádio.

slzy, tak úsměv. Každý ví nejlíp, co máš dělat, jak se chovat. A stále dokola se musíš obhajovat. Tak proč se trápit tím, co bylo?

0: I hate San Francisco.
1: Vše pro letní party a grilovačku seženete v Kauflandu. Užijte si tento víkend se slevou 20% na všechna marinovaná masa a šťavnaté stejky. Kaufland, moje první volba.
2: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
3: Já.
2: Protože jsou spolehlivé?
3: Já, natürlich.
2: A se zárukou na 5 let zdarma?
3: Já, sicher.
2: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Combo. Nyní v akční nabídce.

12.26, vy obědváte a hokejisté hrají hokej na mistrovství na šampionátu. Naši budou hrát od 16.20 duel Česko-Slovensko. V ten samý čas hraje i Maďarsko s favorizovaným Švýcarskem, ale už teď se hraje Slovinsko s Dánskem. 12.20 začátek pro Lotyšsko a USA. Tak schválně, jak myslíte, že to dneska dopadne? Česko proti Slovensku.

0: taky máte pocit, že se vám to nějak dneska vleče? No tak v tom případě slavíte Světový den želv, který mají právě dnes. Blahopřejeme, zdravíme všechny želvičky.
1: Kalendárium. Významné události a výročí pro dnešní den.
2: Dnes je 23. května. Tento den se na začátku 50. let narodil světoznámý šachista Anatolij Karpov. Od roku 1967 slaví svoje narozeniny bubeník Radiohead Phillips James Solway. Nebo od roku 1974 basák Stereophonics Richard Jones. Roku 1843 vznikla kanadská jízdní policie. Přesně po 30 letech se vydal první automobil napříč Spojenými státy. Cesta vedla ze San Francisca do New Yorku. Mezi dnešní oslavence patří taky federální mis z roku 1991 a dnes ředitelka jedné ze soutěží krásy Michaela Maláčová. Ročník 1967 je Noel Gallagher z Oasis. Tento den se taky umíralo. O svůj život přišli legendární Bonnie a Clyde, někdejší šéf gestapa Heinrich Himmler nebo italský soudce Giovanni Falcone byl zavražděn mafií v roce 1992 v Palermu. Roku 1969 vydala skupina Who svoji rockovou operu Tommy.
1: Kalendář. Významné události a výročí pro dnešní den.

12.40, to je ještě obídek a co pak jste si dneska dali? Nejoblíbenější český jídlo, svíčkovou na smetaně, svíčková na smetaně, hovězí masíčko, bohatá smetanová omáčka, houskový knedlík, brusinky, tak tohle je považováno za absolutní vrchol české gastronomie. Mezi další oblíbené stálice české kuchyně patří samozřejmě vepřoknedlo zelo, pečené vepřové maso, podávané s knedlíkem a kysaným zelím, pak gulášek, tradiční gulášek, nejčastěji hovězí, podávaný s cibulí a taky s houskovým knedlíkem anebo chlebem, pečená kachnata se až tak nedělá, ale oblíbená česká hospodská i domácí klasika, nejčastěji podávaná z ranolky a domácí tatarčičkou je smažený sýr. Ať už jste si dali cokoliv, pořád ještě přeju dobrou chuť, 12.41, já si dám Coldplay a k tomu ještě Beyoncé.

Rychlý pohled na švýcarské zimní stadiony. Už jsem chtěl říct, že Slovinsko hezky trápí, Dánsko asi trápí, ale že vede 1-0 v první třetině, jenže videorozhodčí gól neuznal v 15. minutě, takže hraje se dál nerozhodně 0-0 pro Dánsko-Slovinsko a naopak Lotyšsko vede v první třetině 1-0 nad USA. Relax.

0: bar plný skvělých drinků. Chceš se dobře bavit, tak doraž do klubu Rádia Relax v hotelu Kladno. Můžeš obejít klidně celé město, ale nakonec se stejně sejdem v Relaxu.
1: Relax Radio.

0: 26. května. Kaufland.
1: Nenechte si ujít skvělé nabídky Visku pro vaše venkovní i vnitřní prostory. Sleva až 70% na široký výběr výrobků. Nabídka platí od 20. do 26. května 2026. Více na jisk.cz. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.

0: Přesně za minutu bude 13 hodin.
1: Relax Radio.
0: Den krásně plyne, užíváme si sluníčko a to bude i dál, maximálně polejasno, odpoledne 28 stupňů Celsia. V noci polejasno a teplota 13 až 10 stupňů, zítra 29, možná i 30, ale možná písečný prach ze Sahary změní to počasí o pár stupínků níž. Necháme se překvapit, připravte kyblíky a bábovičky, uvidíme, kolik toho písku spadne. Za chvilku nám spadne tady jeden hit z konce 80. let, začátku 90. Partička, která se jmenuje Honza nemá rád jazz, Johnny hates jazz.

0: Relax Radio. Dopravní
1: servis. Srazit se z tramvají to určitě nechcete, ale k takové srážce došlo před 13. hodinou v Praze. V Praze v Libni na Balabence v ulici Sokolovská se srazilo osobní auto z tramvají. Počítejte se zdržení.
0: Relax Radio. Praha 92,3 a 103,4 FM. 92,3 a 103,4 FM.

0: Hokejový šampionát. Rovnou 6 zápasů servíruje sobotní program hokejového mistrovství ve Švýcarsku. O motivaci na šampionátu pro československé týmy je postaráno. Dnes odpoledne půjde o derby na světovém šampionátu prvním od roku 2023. Dnes v 16:20 proti sobě na mistrovství nastoupí Česko proti Slovensku. Slováci mají 11 bodů, my 10. Vítěz se výrazně přiblíží jistotě účasti mezi nejlepší osmičkou a možnosti setrvání ve Freiburgu i pro čtvrtfinále. Poražený si udrží solidní pozici v tabulce, ale v posledních dvou zápasech se bude muset víc snažit. Češi se Slovenskem naposledy hráli na mistrovství v roce 2023, to bylo v Rize, kdy český tým vyhrál 3-2. Celkem spolu oba Celti se hráli na světových šampionátech 17 zápasů. Česká reprezentace vyhrála 13krát, ta slovenská pouze 3krát. Jedno utkání pak skončilo remízou. Ze statistik proto vyplývá, že by Češi měli být ve společném klání favority. Ve Freiburgu se očekává vyprodáno, protože právě fanoušci obou reprezentací navštěvují arénu v suverénně nejvyšším počtu.
1: Sportovní zpravodajství z mistrovství světa v hokeji 2026 vám přiváží AAA Auto Kladno, největší prodejce ojetých vozů v regionu. www.aaauto.cz.
2: Relax Radio.

0: Toman Motors, autorizovaný prodejce a servis značek vozů Ram a Dodge. V naší nabídce naleznete nové vozy Ram, Dodge Durango nebo Charger. Na nové vozy poskytujeme 3letou tovární záruku, zajišťujeme záruční i pozáruční servis. Samozřejmostí je i výhodné financování firemních vozidel. Vyřizujeme zdarma veškeré svolávací akce na všechny dovezené vozy těchto značek do České republiky. Toman Motors, váš prodejce a servis amerických vozů. Najdete nás v Rynholci u Nového Strašecí. tomanmotors.com.
1: Vše pro letní párty a grilovačku seženete v Kauflandu. Užijte si tento víkend se slevou 20% na všechna marinovaná masa a šťavnaté stejky. Kaufland, moje první volba.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Máslo Česká chuť 250 gramů s apkou za 26,90. A Fernet Stock půl litru s apkou jen za 99,90. Albert. Dle srovnání k 13. 5.

0: Ve Slaném už od čtvrtka probíhají husitské slavnosti. Konkrétně dnes na Masarykově náměstí uvidíte rytíře, kejklíře, nechybí ani divadlo a jarmark. No a večerní program bude určitě hudební. Od 19 hodin bude zpívat na Masarykově náměstí ve Slaném Anna K. Po ní od 21 hodin Xindl X. A nakonec před půlnocí od 22.30 Marpo. Zdravíme do Slaného.
1: Relax Radio. Slaný 92,3 a 103,4 FM. 92,3 a 103,4 FM.

0: Kolotoč, za chvilku budeme zastavovat kolotoč s Jožo Rážom. Kolotoč nesmyslu, anebo smyslu, kolotoč nemusí to být ten fyzický, ale přirovnání něčeho úplně jiného. Já se dívám teďka na teploměr, ten mi ukazuje 25 stupňů Celsia a já mu věřím, ve stínu. Kdyby měl padnout rekord, tak by dnes muselo být téměř 31 stupňů, protože 30,6 stupňů Celsia nesouvisí s žádným globálním oteplováním, ale tahle ta teplota nejvyšší v tento den byla zaznamenána v roce 1886, takže 19. století, a hned jsem si vzpomněl na jedno ochlazeníčko, koukám od rána, tady mám webkameru z ledovce Hintertux, tam taky jezdím občas i zaližovat, tam se lyžuje od poloviny září až do konce července, takže i v létě, teď je tam zhruba 3 metry sněhu nad ledovcem, ještě 3 metrová vrstva sněhu, a úplně na vrcholu 3250 metrů toho vrcholu, kousek sejdete, kousíček s průvodcem, ale musíte, od roku 2007 je tam zprovozněná ledovcová jeskyně, která je pod těmi lyžaři, kteří na tom vrcholu toho ledovce lyžují na tom sněhu, na ledovci se moc nelyžuje, lyžuje se na sněhu na tom ledovci, tak, který tam nasněží, tak zhruba 30 metrů pod ním, pod tím vrcholem, je 800 metrů dlouhý takový jeskyní komplex, kde se dá jezdit i ve člunu, je tam člun pro zhruba 12 lidí, takže takovéto věci, je to 30 metrů pod vrcholem, v roce 2007 tam speleologové nebo nějaký ty archeologové, ledovcologové našli tuhletu skulinku a od té doby se tam i potápí hluboko, hluboko. A tam je zajímavá věc, právě teď to souvisí i s tím pískem, který k nám letí ze Sahary, který bohužel písek roztává sníh, protože když dopadne potom ve velké ploše, tak stmavne ten ledovec nebo stmavne jakýkoliv kopec a tím pádem se otepluje a rychleji odtává, takže příroda si to takhle reguluje. No a tam je po 30 metrů vrstvou ledu je písek ze Sahary, tak si můžete prohlídnout, je tam speciální místečko a je tam napsáno před 4000 lety tady ten písek padnul ze Sahary. Takže zase pak tam bude za další 4000 let ten, co spadne dneska nebo spíš zítra. Ale kdybyste se chtěli ochladit, doporučuji Hintertux úplně na vrcholu toho ledovce. Můžete jít do téhleté jeskyně a i se tam projet v minulosti na loďce.
1: Relax Radio. Víkendový relax.

0: pro letní párty a grilovačku seženete v Kauflandu. Užijte si tento víkend se slevou 20% na všechna marinovaná masa a šťavnaté stejky. Kaufland, moje první volba.
1: Festival Ultraslev Allegro Smart Weeks je v plném proudu.

0: 14 hodin, 1,5 minutky k tomu.
1: Relax Radio. Relax Radio.
0: Počasí. Sobotní odpoledne bude takové, jaké máme právě teď. Teplota půjde ještě nahoru, má být maximálně 28 stupňů Celsia. Předpokládané množství srážek 0, v noci se ochladí na 13 až 10 a v údolích na 8 a pokud se budete pohybovat někde přes noc, tak může být i mlha v těch údolích. No a zítřejší teploty maximálně 29 stupňů a polejasný den. Tomu všemu si můžeme dát lázně nejlépe. Tady na relaxu máme Františkovi.
2: Relax Radio. Víkendový relax.

na šampionát hokejový do Švýcarska. Dánsko vede nad Slovinskem ve třetí třetině 2-0. I přesto, že Slovinsko dalo první gol, ale video rozhodčí ho v první třetině neuznal. Takže Dánsko-Slovinsko 2-0 ve třetí třetině. Lotyšsko ve třetí třetině s Spojenými státy americkými hrají nerozhodnou partii. V tuto chvíli je to 1-1.

Naši proti Slovensku nastoupí od 16.20. Dnes je na šampionátu celkem 6 utkání a právě teď hrají Dánové se Slovinskem a vedou 3-0 ve třetí třetině a už to tak asi i dopadne. Lotyšsko zabralo a vede 2-1 ve třetí třetině, v polovině třetí třetiny vede 2-1 Lotyšsko nad USA. A dneska je zajímavý den, 23. května, pokud si vzpomínáte na rok 2010, 16 let zpátky, česká hokejová reprezentace vyhrála mistrovství světa v ledním hokeji, když jsme ve finále porazili Rusko 2-1 a bylo to v Německu. Velké utkání, krásné vítězství, skvělá atmosféra a největším hitem tehdy byla tahle ta písnička.

Další písnička je trošku divočejší a to je Divoký Bill a Čmelák. Čmelák, který je pro nás zásadně důležitý a nepostradatelný, má schopnost mimořádně efektivně opilovávat a taky schopnost otužilce. Proti včelám čmeláci lítají brzy na jaře, pozdě na podzim a dokonce i třeba za oblačného počasí nebo mrholení, kdy včely zůstávají tyhle ty dělnice, které máme všichni za ty největší pracanty, tak kdy včely zůstávají v úlu, můžete potkat čmeláka. Když ho teďka někde potkáte, tak ho od nás pozdravujte a pokud někam cestujete, přeju šťastnou cestu.

0: Sombr Poten Show. Druhé místo. Afrojack, Sia a David Guetta. Awake Tonight. Teddy Swims, Mr. Know It All.
1: Relaxáda, to je 10 největších hitů Relax Radio.

0: dálniční hlídka Rádia Relax.
1: Dopravní upozornění posíláme na D5, 17. kilometr, je to na úrovni Berouna ve směru na Prahu, dejte pozor, pravý jízdní pruh je neprůjezdný, je tam roztažená pneumatika na silnici.
0: Relax Radio. Beroun 97,5 FM. 97,5 FM.

0: Hokejový šampionát má dnes na programu 6 zápasů. Večer hrají od 8.20 Rakousko-Německo a Norsko-Švédsko. My se těšíme na 16.20, kdy vypukne československá bitva a taky v ten samý čas hrají Švýcaři s Maďarskem. No a dohráno je už dnes Dánsko-Slovinsko. Dánsko. Slovinsko nejprve dalo v první třetině gol, ale videorozhodčí neuznal, takže to byl možná zlom v utkání a Dánsko nakonec porazilo Slovinsko 4-0. A zajímavý byl průběh i utkání, které skončilo před pár minutami. Lotyšsko-USA. Lotyšsko porazilo USA 4-2. První třetinu vedli Lotyši 1-0 na konci druhé třetiny, nebo ještě před koncem druhé třetiny Tkačuk z přesilovky srovnal na 1-1, ale pak už to tam sázeli Lotyši. Nejprve 2-1, pak 3-1, ještě snížili Američani na 3-2, ale nakonec do prázdné branky Bilmanis zvýšil a ukončil na 4-2, takže za mě zajímavý průběh utkání a zajímavý výsledek. Uvidíme, jak to dopadne v tom československém duelu.
1: Relax Radio. Nejlepší rádio ve vašem městě.

0: Relax Radio. Dopravní servis.
1: Dopravní upozornění máme pro Tursko a velké přílepy. Mezi Turskem a velkými přílepy havarovalo osobní auto. Na místě jsou složky integrovaného záchranného systému a taky olej na silnici. Tak s tím počítejte, jeďte opatrně. Teď je minuta a půl po 15. hodině.
0: Relax Radio. Relax Radio. Počasí. Časí.
1: Odpoledne bude krásně jasné, maximálně polojasné. Nejvyšší dnešní teplota by měla být 28 stupňů Celsia. V noci bude rtuť v teploměru ukazovat 10 stupňů, pokud budete někde v údolí, tam může být i mlha 8 stupňů a zítra polojasno 29. Takže přeju hezké odpoledne a přidávám 90. Get Down Backstreet Boys.

0: významné události a výročí pro dnešní den.
1: Dnes je 23. května. Tento den se na začátku 50. let narodil světoznámý šachista Anatolij Karpov. Od roku 1967 slaví svoje narozeniny bubeník Radiohead Phillips James Solway. Nebo od roku 1974 basák Stereophonics Richard Jones. Roku 1843 vznikla kanadská jízdní policie. Přesně po 30 letech se vydal první automobil napříč Spojenými státy. Cesta vedla ze San Francisca do New Yorku. Mezi dnešní oslavence patří taky federální mis z roku 1991 a dnes ředitelka jedné ze soutěží krásy Michaela Maláčová. Ročník 1967 je Noel Gallagher z Oasis. Tento den se taky umíralo. O svůj život přišli legendární Bonnie a Clyde, někdejší šéf gestapa Heinrich Himmler nebo italský soudce Giovanni Falcone byl zavražděn mafií v roce 1992 v Palermu. Roku 1969 vydala skupina Who svoji rockovou operu Tommy.
0: Kalendárium. Významné události a výročí pro dnešní den. Relax Radio.

0: Toman Motors, autorizovaný prodejce a servis značek vozů Ram a Dodge. V naší nabídce naleznete nové vozy Ram, Dodge Durango nebo Charger. Na nové vozy poskytujeme tříletou tovární záruku, zajišťujeme záruční i pozáruční servis. Samozřejmostí je i výhodné financování firemních vozidel. Vyřizujeme zdarma veškeré svolávací akce na všechny dovezené vozy těchto značek do České republiky. Toman Motors, váš prodejce a servis amerických vozů. Najdete nás v Rynholci u Nového Strašecí. tomanmotors.com.
1: Vše pro letní párty a grilovačku seženete v Kauflandu. Užijte si tento víkend se slevou 20% na všechna marinovaná masa a šťavnaté stejky. Kaufland, moje první volba.
2: Nenechte si ujít skvělé nabídky Visku pro vaše venkovní i vnitřní prostory. Sleva až 70% na široký výběr výrobků. Nabídka platí od 20. do 26. května 2026. Více na jisk.cz. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.

0: Kladno. 97,4 Rakovník. 103,4 Kralupy nad Vltavou. 97,5 Beroun. 94,8 Louny. Tady všude je relax.
1: Relax Radio.

0: Osobně si myslím, že dneska na nějaký ty minutce přes moc jako nezáleží. Máme 2:16, přeju vám hezké odpoledne, je jak se patří horké, tak se pojďme podívat, jak bude třeba zítra.
1: Relax Radio. Počasí.
0: Aktuálně je venku zhruba okolo 27 stupňů a jestli to půjde ještě vejš, tak max na 28, víc ani ňo. Bude jasno nebo přechodně polojasno? Spíš to polojasno očekávejte k večeru, meteorologové trošičku hrozí se zdviženým prstem. Uvidíme, jestli to vyjde. Zítra jasno nebo skoro jasno, taktéž během odpoledne možná zvětšená oblačnost a během odpoledne by se taky mohly objevit přehánky. Možná, že na ně budeme čekat jako na slitování. Nejvyšší zítřejší denní teploty, jestli vám to dnešní vedro leze na nervy, tak zítra bude ještě víc. 27 až 30. No ale my čekáme na úplně něco jiného. Úplně něco jiného. Za chvilku vypukne nebezpečná zóna. Danger Zone. Takhle já vím, že Oregoš je z Top Gunu, to je jasný, jo? Ale ten hokej, co začne za chviličku, to bude možná něco podobného.
1: Relax Radio.
2: Aleš Schwarz.
1: Aleš Schwarz. Relax.
2: Relax Radio.

16 hodin, téměř 10 minut za námi Neo, Coming With You. Tak v podstatě můžete vyrazit v kolika chcete dneska třeba ven, ale pozor, venku svítí sluníčko a to se docela hodí k výročí, který vlastně slavíme celý tento týden. Je to Národní týden bezpečného slunce a je to taková zvláštní příležitost, která je věnovaná vzdělávání lidí o nebezpečí nadměrného slunění, protože znáte to, vykoukne sluníčko, okamžitě naběhnem. To bych se vsadil, že v současné době spoustu z vás se někde sluní na balkoně, možná a třeba už někdo i u bazénu, tak opatrně, protože to první sluníčko je pěkně ostrý. A hlavně, my bychom si vůbec měli dávat pozor, protože nadměrné slunění je škodlivé a rakovina kůže, ta stále hrozí.

0: šampionát.
1: 16-16, doufám, že tohle to číslo nebo tohleto označení hodin bude dnešním hokejistům přinášet jedině a jedině štěstí. Dneska, už za chvilinku, kdybyste viděli tady, jak to vypadá ve studiu, tak já určitě oceňuji, že tady máme několik monitorů, protože na jednom z nich už mi tady běží takzvaný živák a budu mít tedy přesné informace v průběhu zápasu. Nicméně, pojďme nejdřív trošku ke statistice. Po rozpadu Československa odehrály reprezentace desítky vzájemných duelů, výrazně úspěšnější samozřejmě je dlouhodobě. Česko, rád to říkám. Máme 37 výher, Slovensko 13 výher. 7 remíz tam je. Skóre vypadá velmi zajímavě. 205-124 pro Česko. Češi i Slováci si letos připomínají zajímavá hokejová výročí, zatímco Procházka na mistrovství světa v 96. ve Vídni proti Kanadě vystřelil historické zlaté medaile. Samostatné Slovensko hrálo vůbec poprvé mezi elitou. Už jenom tak pro pořádek připomínám dnešní zápasy. Už za chviličku, za pár minut se rozjíždí Slovensko-Česko, ale spolu s ním i Švýcarsko-Maďarsko. Večer od 20:20 Rakousko-Německo a Norsko-Švédsko. Češi mají po čtyřech zápasech 10 bodů. Na postup do čtvrtfinále téměř jistě postačí zisk 12 bodů, to znamená, už toho moc nechybí. Uvidíme, jak to dopadne po dnešním souboji se Slovenskem. Já doufám, že dobře. Když by to náhodou nevyšlo, nechci to přivolávat, tak v pondělí nás čeká Norsko a kdyby ani tam, tak Kanada nás čeká v úterý, ale to by bylo hodně těžký.
0: Sportovní zpravodajství z mistrovství světa v hokeji 2026 vám přiváží AAA Auto Kladno. Největší prodejce ojetých vozů v regionu. www.aaaauto.cz. Relax Radio. Relax Radio. Největší hit

0: freak out.
1: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
2: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
3: Jíst zdravěji jde v Albertu snadno. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké ceny. Bio Camembert Nature's Promise 120 gramů za 29,90 nebo bio olivový olej půl litru za 139,90. Albert.
4: Když ultravýhodné nabídky se slevou až 50%, tak Allegro Smart Weeks. Nyní autochladnička Senkor jen za 1849 korun. Nejnižší cena za posledních 30 dní před slevou 2249 korun. Když něco, tak Allegro.
5: Vše pro letní party a grilovačku seženete v Kauflandu. Užijte si tento víkend se slevou 20% na všechna marinovaná masa a šťavnaté stejky. Kaufland, moje první volba.

0: dálniční hlídka Rádia Relax.
1: Troufnu si tvrdit, že vzhledem k hokeji a vzhledem i k tomu úmornému vedru spousta řidičů je v tuhle chvíli doma. Každopádně máme problémy na dálnicích, nic velkého, ale počítejte s tím, že třeba na D10, je to zhruba na 5,5 kilometru, tam se stal takový malý ťukanec dvou osobáků a jsou tam ještě rozházené věci na vozovce, konkrétně tady dokonce píšou nárazník a tak dále. Může se stát, že když budete projíždět, že tam třeba ještě někde něco neuklizeného bude. Jezděte opatrně a kdyby něco, máme linku řidičů.
0: Volejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle 606 736 736. S Relaxem v pohodě na cestách. Relax Radio.

0: Zkuste si tipnout, kdo je v tuhle chvíli radostnější. My nebo Slováci? Pokud sledujete, tak určitě víte, já bohužel mám ten problém, že nemůžu okamžitě zareagovat, když padne gól, ale před pár sekundami by se dalo říct, padla první branka v síti Slovenska, to znamená Češi vedou golem Voženýlka 1-0. To je super.
1: Relax Radio. Nejlepší rádio ve vašem městě.

92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: Mark Hambor to s námi dotlačil k 17. hodině. Aktuálně sledujeme samozřejmě zápas Česko-Slovensko. Po první třetině, která před chvílí skončila, vedeme 1-0, tak doufíme, že už budeme jenom přidávat góly.
1: Relax Radio. Počasí.
0: Myslím si, že dnešní počasí už se do večera příliš nezmění. Ty teploty dneska oscilovaly někde od 25 do 28 stupňů. A mluvím o tom proto, že zítra by mělo být ještě víc, až dokonce 30 stupňů, k tomu skoro jasná nebo polojasná obloha. Během dne by se ale mohlo jako trošku zatahovat a odpoledne výjimečně prý i přehánky. Necháme se překvapit. K hokeji si tady samozřejmě budeme tak trošku hrát. Já jsem s dovolením vybral Miraj. Když už máme ten hokej Česko-Slovensko, tak doma je nejlíp a věřím, že doma vyhrajeme. Tak necháme se překvapit.
1: Relax Radio. Aleš Švarc.

0: Pokud vám něco říká jméno Halsey, tak určitě budete se mnou souhlasit, že tuhletu zpěvačku bychom spíš tak jako zařadili do té popíkové škatulky. Jako, ale ona řekla, po čase ne, chce to nějakou změnu, trošku do toho šlápla, vylezlo z toho takováhle rokovější skladba, se kterou se v současné době uchází o ten hitparádový úspěch. Carry the weight, co se týče relaxády, to znamená hitparády Relax Rádia, úplně přesně teďka nevím, jak si stojí, protože to je všechno stále ještě otevřený. Další vydání bude až příští středu, až pak se rozhodne, kolik jste jí dali hlasů na www.radio-relax.cz, ale snažit se samozřejmě můžete.
1: Relax Radio. Nejlepší rádio ve vašem městě.

0: Rady Kirkan ještě s Michalem Hrůzou a jejich Krasohled. Mimochodem, zkusíte si třeba vzpomenout, co to vůbec bylo ten Krasohled a uvědomujte si to, protože já jsem se tuhle ptal jednoho svého kolegy tady a on říkal, Krasohled, no to je jako takový ten dalekohled, jako to nevěděl. Krasohled bylo velmi specifické, jak to říct, byla to dětská hračka, prostě zkuste si zapřemýšlet, zkuste si zapomínat, jestli byste si vzpomněli, co je to Krasohled. Mezitím se ještě můžete podívat na náš rádiový Facebook, protože jelikož vzhledem probíhajícímu zápasu, mimochodem Švýcaři vedou nad Maďarskem 2-0 a my nad Slovákama 1-0 jsme tam rozjeli takovou jakože anketku bez ceny, co si budeme povídat, a docela mě zajímaly vaše tipy. Zatím jich tam moc není, ale třeba v té druhé třetině určitě nějaký přibydou. Takže je to na vás. Každopádně výsledková listina nebo výsledky všech zápasů se zítra objeví ve všech zprávách.
1: Relax Radio.
2: Chcete vědět, co se děje kolem vás?
1: Chcete vědět, co se děje ve vašem městě?
2: Napište na zprávy@radio.relax.cz a my to pro vás zjistíme. Relax Radio, to jsou aktuální zprávy z vašeho regionu.

0: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například berlinky, párky, různé druhy 250 gramů za 32,90. Kofola originál, bylinná limonáda 1,5 litru za 21,90. A Linteo kuchyňské utěrky XXL za 59,90. Až do 26. května. Kaufland.
1: Tuman Motors. Autorizovaný prodejce a servis značek vozů Ram a Dodge. V naší nabídce naleznete nové vozy Ram, Dodge Durango nebo Charger. Na nové vozy poskytujeme tříletou tovární záruku, zajišťujeme záruční i pozáruční servis. Samozřejmostí je i výhodné financování firemních vozidel. Vyřizujeme zdarma veškeré svolávací akce na všechny dovezené vozy těchto značek do České republiky. Tuman Motors, váš prodejce a servis amerických vozů. Najdete nás v Rynholci u Nového Strašecí. tumanmotors.com.
2: Nenechte si ujít skvělé nabídky Visku pro vaše venkovní i vnitřní prostory. Sleva až 70% na široký výběr výrobků. Nabídka platí od 20. do 26. května 2026. Více na jisk.cz. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Trvanlivé plnotučné mléko Albert, litr s apkou za 12,90. A kuře bez drobů a 2/4 kilo za 69,90. Albert. Dle srovnání k 13. 5.

0: Justin Bieber, Daisies, za minutku bude půl šestá, samozřejmě sledujeme zápas, to taky jinak nejde, přiznám se upřímně, jako vysílání tady mám tak jako puštěný v pozadí, co si budeme říkat, a možná, že kdybyste trošičku jako zbystřili, tak byste slyšeli, že mi tady běží na druhém monitoru i zvuk tomu hokejovému přenosu. Takže bezpečně vím, že zatím hrajeme 1-0. Už se nám to trošičku jako valí z jedné strany na druhou, to znamená, není to tak jednoznačný, jak to vypadalo v té první třetině. Co se týče typovačky na hokej, na dnešní výsledek, tak to můžete zkusit klidně na Facebooku Relax Rádia. Je vám k dispozici a když k tomu napíšete ještě nějakou vaši hokejovou myšlenku, budu jedině rád, protože upřímně, já jich moc nemám.
1: Relax. Relax Rádio.

byli One Republic Good Life, máme 10 minut po půl šesté. Na dnešek připadají dva takový neoficiální svátky. Jeden dám teď, jeden si nechám až na příští hoďku. Lucky Penny Day, pokud vám to nic neříká, tak věřte, že to je den šťastných mincí. Je to o tom, že prostě lidi věří tomu, že když naleznou nějakou minci někde na ulici nebo prostě kdekoliv, takže jim to přinese štěstí. Nevím, jak to máte vy, ale přiznám se, že já třeba na tohle věřím. Možná právě proto v peněžence tam asi 6 nebo 7 různých mincí, které jsem kdykde našel. Některý jsou jakože český a mají nějaký prostě něco, nějaký znamínko, proč by mi měli připadat šťastný. Některý třeba jako jsou i ze zahraničí, tak ty já si hodně schovávám. Takže teď už jenom čekám na to štěstí. Možná bych ho dneska přetavil do štěstí pro naše hokejisty, který stále hrajou ze Slovenskem 1-0. Pak je ještě jedno výročí, ale to vám řeknu až po celý, to znamená už vlastně za pár minutek.

0: Tohle bylo UDG a Hvězdách. Docela by mě zajímalo, co by teďka viděl ve Hvězdách, co se týče hokejového zápasu, protože pokud to sledujete stejně jako já tady ve studiu, tak jste viděli před chvilinkou, že Slováci srovnali. Stav je 1-1, jako... Prostě je to hokej, no, to se nedá nic dělat. Budeme držet pěsti, co si budeme povídat. Ještě před námi dost času, takže třeba se zadaří. Já tomu věřím.
1: Relax Radio. Nejlepší rádio ve vašem městě.

0: Mrkněte na hodiny, budete tam mít stejně jako my ve studiu. Blížící se 18. hodinu, už za půl minuty.
1: Relax Radio. Relax Radio. Počasí.
0: A rychlostí blesku tady přesun přes hokej, předpověď počasí na zítra, protože co si budeme povídat, ta nás asi taky dost zajímá. Pozor, je to tady a mám to tu. V neděli čekáme jasno nebo skoro jasno, během dne od severozápadu přechodně zvětšená oblačnost a odpoledne pozor, můžou se objevit výjimečně i přehánky. Teploty ale čekejte i vyšší než dnes, a takže pokud vám bylo vedro, tak zítra 27 až 30 stupňů. Pokud dnes někam vyrazíte večer, třeba za tancem a jako nebude se vám vyloženě chtít, tak to můžete zkusit okecat třeba jako mandraže.

0: Tuhle muziku vám zahraju už za chvíli mezi 18. a 19. hodinou.
1: Relax Radio.
2: Aleš Schwarz.
1: Aleš Schwarz. Relax.
2: Relax Radio.

0: Hello si, na úvod téhleté hodinky Grave Raid. V podstatě každý den, co jsem se koukal do zvířecího kalendáře, má nějaké zvíře svůj den, to znamená svůj svátek. Dneska je to tak jako trošku výjimečný, protože dneska se slaví den želv. Pokud máte doma želvu, tak dneska nějaký pořádný mejdan, protože je to vlastně jediný den v roce, kdy je ta proslulá želví pomalost oficiálně se stala vlastně takovým lifestylem.
1: Relax, největší hity 90. let.

Mandraže a Travolta, vzhledem k aktuálnímu stavu, který teď ve 6:45 je v hokejovém utkání Česko-Slovensko, a to je 2-2. Když jsem se díval na vaše tipy na náš Facebook, tak no, dneska to zatím netipnul nikdo. Tak uvidíme, jak to nakonec dopadne, protože zatím optimistický bylo 2-1. To taky bylo chvilku, jenom 3 minutky, pak už se to zvrhlo se zpátky na 2-2. Máme před sebou třetí třetinu, to si myslím, že bude ten velký boj, ale je tam hodně provokací, je tam hodně vyloučení, co si budeme povídat. Teď jde o všechno.

0: Nedá mi to. Za zvuku Coldplay se ještě trošku vrátím v hokeji. Hrajeme třetí třetinu. Stav je stále 2-2. Myslím si, že v té třetí to budou ještě pořádný nervy. Konec konců už i hráči začínají být trošku nervózní a ty strkanice jsou tam čím dál častěji. Nejvyšší výhry, jaký jsme kdy v historii nad Slovákama dosáhli, už asi dneska nedosáhneme. Bylo to 8-0 pro nás, tedy pro Česko, a bylo to na mistrovství světa v roce 2009. Řekněme si to upřímně, budeme rádi, když to dneska dotáhneme do vítězného konce, pokud se to zadaří. A já doufám, když jsem se koukal na čas, teoreticky bych to časově mohl i zvládnout. Uvidíme.
1: Relax Radio. Nejlepší rádio ve vašem městě.

0: je on air
1: i online.
0: www.radio-relax.cz.
1: Na Facebooku a Instagramu jsme Relax Radio.

0: Ifa, David Guetta, Supernova Love, to byla aktuální muzika, 6 minut po půl sedmé, hokej se nám pomalinku, ale jistě blíží ke konci, já si myslím, že to stihneme úplně v pohodě do té 19. hodiny. Teď se podíváme, ať to trošku odhokejujeme takzvaně, podíváme se do historie. Kdybych teďka řekl, jestli si dokážete představit nejromantičtější antihrdiny historie, napadla by vás třeba dvojka Bonnie a Clyde, no možná někoho, jo? Každopádně mluvím o tom, protože dneska, právě dneska v roce 1934 skončila v podstatě tahle ta kriminální dvojka, když policie jejich auto doslova proměnila v sedník. Je fakt, že jsem na to viděl nějaký film a že ten konec byl teda hodně drsný. Každopádně Bonnie a Clyde zůstanou v historii.
1: Relax Radio. Nejlepší rádio ve vašem městě.

Michael Jackson, Fergie, Beat It z roku 2008, byl to udělaný takový jako zajímavý remix. Každopádně důležitější spíší to, že v hokejovém utkání Česko-Slovensko jsme se ujali vedení před chvilinkou. Jako byl to zajímavý gol, trošku se čekalo, jestli to Červenkovi projde to nasměrování bruslí, ale nakonec prošlo. Vedeme 3-2, dokonce už je něco málo okolo 7 minut, takže si myslím, že bychom to mohli zdárně dotáhnout. I když, znáte, tak to vypadá, jak to chodí v hokeji. Co minuta, to možný gol. Relax. Relax rádi.

0: Musím teda uznat, že tahle ta muzika se k posledním pár minutám toho dnešního hokejového utkání, tedy Sean Paul a Got to Love You, fakt jako hodně hodí. Koukám se na časomíru 2:45 ve třetí třetině, vedeme 3:2, jsou to neskutečný nervy a musím teda říct, že já, ač nejsem žádný velký hokejový fanda, tak úplně mě to vtáhlo. Mám tady to puštěný na monitoru, koukám se na to, doufám, že to už dotáhneme do vítězného konce. Každopádně ten aktuální stav je teda, že jsme ve vedení 3:2 a už dokonce moc nechybí, ale musím teda uznat, že jako Slováci na to hodně tlačí, takže ještě to budou velký nervy.
1: Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: Léto volá. Voda, hory, lesy. Sbírejte body v Albertu od 13.5. do 28.7. a vydejte se do přírody se značkovou výbavou Jaté se slevou až 61%. Stany, karimatky, nepromokavé vaky a spousta dalších vychytávek pro pohodový čas v přírodě. Albert.
1: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
2: Sniž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.

0: Před pár okamžiky jsme dohráli dnešní zápas Československo. Vyhráli jsme 3-2, pokud nejste v doslechu nějakého jiného média, tak máme radost.
1: Relax Radio. Počasí.
0: I přesto, že to v podstatě nebylo zase až tak úplně nejdůležitější, protože těch šancí na body ještě bude v pondělí a v úterý, ale bude to možná trošku horší, takže tyhle ty dva body ze Slovenskem, jedni je dobře, tak jako měl jsem pocit, že to bylo skoro jak finále mistrovství světa, ale pojďme k počasí. Zítra čekejte teploty mezi 27 až 30 stupni, dopoledne bude jasno nebo polojasno, ale odpoledne by se to mohlo trošku už kabonit a možná, že k večeru přijdou i nějaký ty deštíky. No, normálně jsem si fakt odech. Tak jo, muzika to je taková děkovačka všem našim hokejistům, i když to není nic rychlýho. Abyste byli trošku v obraze, tohle je Dido a skladba, která se jmenuje Thank You, a já si myslím, že všichni čeští fanoušci, kteří byli v hale, určitě děkují na dálku českým hokejistům a to sami i fandové u televizních obrazovek. Bylo to super, gratulace obrovská.
1: Relax Radio. Relax Radio. Relax Radio. Nejlepší rádio ve vašem městě. Relax.

Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8

0: Rádio.
1: 92,3
0: Kladno.
1: 97,4
0: Rakovník.
1: 103,4
0: Kralupy nad Vltavou.
1: 97,5
0: Beroun.
1: 94,8
0: Louny.
1: Tady všude
0: je relax.
1: Relax
0: Rádio.

0: 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax.
1: Relax Radio.

Rádio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Rádio.

0: 5, 4, 3, 2, 1. Relaxáda.
1: Tak pojďme na to, přátelé, je tady Relaxáda, ta dnešní s pořadovým číslem 1561, ale to je tak jediný, co je na ní v úvozovkách nový. A samozřejmě i v té dnešní uslyšíte 10 hudebních pecek, přesně tak, jak jste si je srovnali na www.radio-relax.cz. Plus, kdyby náhodou nějaká z té desítky vypadla, a já už teď můžu prozradit, že dvě půjdou z kola ven, tak tady máme 4 novinky, které vám budu postupně představovat a i pro ty budete hlasovat, abyste je nacpali do té desítky, pokud se vám tedy samozřejmě budou líbit, ale dvě se tam dostanou 100%. Můžu ještě prozradit, že ty první dvě písničky, které dneska vypadnou, protože už tady byly 5 kol, jsou na prvním a na druhém místě, to znamená, je to jakože hodně nadupaný. Myslím, že to na začátek bude stačit, teď pojďme na rekapitulaci, ať víme, jak to dopadlo minule.
0: Relaxáda. Rekapitulace. Rekapitulace.
1: Minule třetí, Teddy Swims, tak mu budeme držet palce, protože ještě pořád je ve hře na dvojice BTS a Swim. Tyhle ty fešáci jsou tady, nebo byli tady minule naposledy, takže dneska je určitě neuslyšíte. Na jedničce minule Fetiva. I on tady byl minule naposledy, to znamená, nemuseli jste pro něj hlasovat a upřímně, mě to nějak ani nevadí. Teď pojďme dál, protože před námi je vlastně ještě dvojka, která se z novinek nedostala do toho základního pořadí. No a než se k ní dostaneme, tak musím prozradit, že ze 4 novinek se obvykle třeba jedna nedostane. Tentokrát to byly dvě. První je vlastně novinková skladba, byla od Halsey, jmenovala se Carry the Weight. Mimochodem, Halsey trošičku, jako, nebo Halsey, přejela od popu, no, kroku, a ono se to asi moc jako nelíbí vodní. Ten popík je přece jenom trošku lepší. Druhá skladba, která se nechytla, Band, Mapej a Dan Whiteley.

0: spíš na takovou jako klubovku a říkal jsem si, že by se to mohlo chytit, ale nechytlo. No tak jdeme mrknout na to, co teda se chytlo a co máme od desítky srovnaný až směrem k té jedničce. Tak pozor, pozor, jdeme na to. Britské trio Flow přichází s novým singlem, který se jmenuje Liquid. Teda takhle, pro nás už novej není, protože a jelikož je tady čtvrtý týden a jako jak já to vidím, tak kdyby příště nesestoupili, to znamená už tady nešli do pátého týdne, tak jako to ani nedopadne, protože minule byli osmí, dneska jsou desátý, jsou to tři jako relativně hezký holky, nebo takhle. Já myslím, že to jsou holky, ale pak jsem se dozvěděl, že oni už se cítí jako starší ženy, že právě ta písnička Liquid je o tom, že oni vzpomínají na to, jaký to bylo, když byly mladý holky, tak jsem to jako celý přehodnotil, kouknul jsem se ještě jednou na ten videoklip a asi na tom něco bude. Ten videoklip se natáčel takový fiktivní wellness studio, wellness pobyt a jako provoko to nebylo zas tak úplně špatný. Další, to znamená hned deváté místo, Milky and David Guetta, Just the Way You Are, tam uslyšíte, jak se na jednoduchém popěvku dá postavit, dalo by se říct, celá písnička. Novinka to byla minule, dneska deváté místo a myslím, že celkem zaslouženě. Jdem na to.
1: Relaxáda.
2: Relaxáda.
1: Relax Radio.
2: Desáté místo.
3: How can I not leak it? I look so good, you look so good, maybe we should all leak it together. Yeah. You only live once, let the people see.

Tohle je prostě důkaz, že David Guetta, který tohleto remixnul, tohletu skladbu, je fakt hudební kouzelník, jako tu. A je na tom postavená celá písnička, v podstatě se tam nemusí vůbec, ale vůbec nic dít a docela slušně si to vede. Vlastně na to, že jsou tady první týden, tak hned jsou na 9. místě. Já jim budu držet hodně palce, protože v jednoduchosti je síla, já to říkám pořád. Tak a jdeme na první novinku, je to tak. První novinka je od Justina Biebera. Ty časy, kdy pařil se Selenou Gomez a byl to páreček par excellence, ty už jsou dávno pryč. Já jsem se tak jako koukal, kde to mohlo začít, takový to jeho pařmenství. Fakt je ten, že ho asi dost ovlivnil otec, který byl docela velký pařmen. Matka tam to bylo trošku horší, ta se dokonce chtěla pokusit o sebevraždu, nicméně křesťanství zachránilo a tak dále. No každopádně o Justinu Bieberovi se chvilku píše, chvilku ne, chvilku se točej, nějaký ty věci na sociální sítě, pak zase ne. Každopádně teď se vrátil zpátky a je tady písnička, která se jmenuje Speed Demon a není špatná. Jako má za sebou takový jako intimní koncert, by se dalo říct, nic velkýho, a tam měl docela slušný úspěch, takže uvidíme, jak si povede tahle skladba v relaxádě. Nechám se překvapit, tady v podstatě nemám ani žádný odhad. Jdeme ještě dál, protože máme před sebou 8. místo do Jacket, co si budem povídat. Já vždycky, když vidím tohleto jméno, jak si říká, nedivím se tomu, protože ona se vlastním jménem. A teď si představte, že byste se někdy měli představovat, jo, vlastním jménem. Ona se jmenuje Amala Zandil Dlamini. Jo, je asi 25, je to raperka, je taky producentka, je z Los Angeles a v roce 2018 vydala debutové album. A od té doby se jí jako relativně daří, ale rovnou přiznám, můj šálek kávy to není. Stejně ani jako Justin Bieber, ale jak říkám, novinka se tlačí a do Jacket je prostě je trendová, no, tak jdem na to.

0: Muzika, o které já s oblibou říkám, jako nesklame, ale ani nenatchne, co si budem povídat, Doja Cat, předtím Justin Bieber. Jsem docela zvědavý, možná jsem trošku jako jiná věková kategorie, ale tenhle ten styl muziky mě až tak úplně nesedí, mně to přijde všechno na jedno brdo. Zase na druhou stranu, a teď jako to je úplně o ničem jiným, na červenec se chystá jako smršť nových alb. A mluvím o tom proto, že vlastně obě kapely, nebo takhle, kapela a zpěvačka, který tady mám před sebou, ty nový alba v podstatě inzerujou už dopředu a já si myslím, že by ani takovou reklamu mít nemusela, protože ty se budou kupovat sami. Asi už tušíte, Stouni, ono se o tom hodně mluví, oni měli takový docela takovou zajímavou kampaň billboardovou, tam stačí málo, vypláznout jazyka, je vám hned jasný, o koho se jedná. Stouni jsou zpátky, 10. července vyleze na svět nový album, bude tam 14 pecek a už teď se z toho objevujou, myslím, že dva singly, ten druhý si budeme hrát, In the Stars. Je k tomu samozřejmě udělaný i videoklip, který je přímo z nahrávání a oni tvrdějí, že jako to bylo proto zajímavé, že ta místnost, kde byli, nebyla moc velká a díky tomu prý posluchači můžou cítit tu vášeň, jak říká Mick Jagger. Fakt je ten, že já už jsem to několikrát říkal, že to bylo prostě pár dědů, který z toho mají obrovský plezír a tu muziku dělají fakt s radostí. Těším se na to moc. No a to říkám, ani s tou nějak moc extra nemusím. Další muzika, kterou tady pro vás mám a kterou si pustíme, to je Madonna a Sabrina Carpenter. Já tohle miluju, když prostě ta Madonna, ona má na to čuch. Ona když vidí, že už jako ta popularita mohla jít trošku jako dolů, tak zaprvé se párkrát ukáže mezi lidma, klasika, velký brejle, vypadá čmelda, a muzikou k sobě pozvala mladší Sabrinu Carpenter, takže taky body, protože ta teďka je na vlně, jak se říká. Bring Your Love je jejich společná věc a navíc teda ještě můžeme říct, že Madonna bude vydávat nové album Confession 2. Taky jsem na to moc zvědavej. Já jako mám Madonu rád. Od té doby, co jsem byl na její koncert, na jejím koncertě, tak já prostě tvrdím, že jako takových showmenů moc není.
1: Novinka. Novinka. Novinka Relaxády.

0: Nevím, jestli je to práce jako studiového technika dobrého, jakože si myslím, že tam to asi bude hodně o technice, a nebo jestli to těm dvěma dámám k sobě tak ladí, ale prostě Madonna a Sabrina Carpenter s touhle skladbou u mě fakt jako bodujou. Jako jsem z toho docela hin. Tak, ale jedeme dál, protože od toho tady nejsme, máme ještě před sebou 6. a 5. místo a pak už půjdeme směrem nahoru a navíc jako cítím, že jsem v lehkém časovém skluzu, takže musím přidat. 6. místo, Slavíček. Jestli máte špatnou náladu a myslíte, že byste ji třeba mohli mít i zítra ráno, tak tahle ta písnička by vám mohla pomoct k tomu, aby to bylo všechno úplně jiný. Slavíček, hezký ráno, kouká minule 7, dneska 6, takže pomalu, ale jistě jde nahoru. Navíc ještě má čas, chlapec, takže možná, že se do té první trojky dostane. No a berlínští Fastboy, tak tam už jako v podstatě není o čem. Oni mají rádi život, taky o něm zpívají, Beautiful Life. Je to taková hymna o dospívání a v Berlíně, odkud oni pocházejí, fakt jako kralujou.
1: Relax Radio. 6. místo.
2: Udělám si hezký ráno, plný maličkostí, sladší čaj, ale před ním si pospím, nejsem high, jen mu pít, to je rozdíl, dospívám a vidím jiný odstín.

0: Musím teda uznat, že dneska jedeme v docela dost tanečním rytmu Fast Boy. Já jsem docela rád, že tady ještě příští týden zůstanou, protože mě takováhle muzika, když už to máme v hitparádě, tak mi čas od času chybí. Máme tady i jiný, který ne úplně člověku sednou. Ty Fast Boy jsou takový jako příjemný zpříjemnění, co si budeme povídat. Beautiful Life dneska aktuálně 5. místo, to znamená veleskok z 9. minula, takže doufám, že ten trend bude pokračovat. A jdeme dál, protože a jelikož máme před sebou 1, 2, 3 novinku, Calvin Harris, takže to bude to samý. Calvin Harris je, jako, jak to říct, rezident? Jo, dalo by se říct, když byste náhodou v červnu vyrazili na Ibicu, tak ho tam můžete někde potkat, možná i fakt jako potkat, ale určitě ho můžete slyšet, protože on tam letos nasliboval pro nějakých přes 20 termínů, že tam bude mít nějaký takový ty velikánský party. Mimo to koncertuje vlastně všude, vyprodal koncert pro 100 000 lidí v Hampton Parku, jo, to je ve Skotsku, takže navíc bude headlinovat ty největší evropský festiáky. Takhle, pokud se letos rozjedete po nějakých těch hudebních festivalech po Evropě, myslím si, že tohodletoho chlápka, který to za chvilinku rozjede společně s Jay-Z a skladbou Satisfy, tak že určitě můžete někde slyšet. No, a potom dáme opět další dvojku, Lady Gaga a Deči. Tyhle ty dvě dámy, takhle, já už jsem o tom i mluvil, Ďábel nosí Pradu jednička, tak tam prostě byla bezkonkurenční, já jsem zase u toho, Madonna, Vogue, tahle ta muzika tam jako provázela celým tím prvním filmem, nebo s číslovkou 1. Ve dvojce je právě Lady Gaga. Já jsem si pak říkal, jestli to třeba nebylo úplně špatný, jestli by nebylo lepší tam třeba dát tu Madonu, ale asi nebylo, jako to asi teďka nemá cenu vyřešit, navíc to není asi můj tohle, to je, není to můj raneček. Sabrina Carpenter a Madonna by se tam výjímali, no.
1: Novinka. Novinka. Novinka relax

0: Jak je řečeno v jednom nejmenovaném českém filmu, nezastavujeme, jedeme dál, máme zpoždění a představujeme čtvrtou novinku. Ta je česká, to mám docela radost. Je tam Eva Farná, skladba, která se jmenuje Perpetuum mobile. Co si budem povídat, před Evou je toho fakt jako hodně. Teda takhle, za ní je toho taky hodně, myslím tím úspěchu. A před sebou má tři vlastně největší koncerty v životě, a to v pražském Edenu. Tohle je vlastně novinka Perpetuum mobile, my budeme držet palce, hned to pustíme, protože jak říkám, času je málo a v zápětí nás čeká třetí místo, to znamená jdeme na stupně vítězů, tam je Somber, což je vlastně jakoby takový fenomén a jak tady mám poznamenáno rockstar generace Z a vlastně on vydává nový single, který se jmenuje Potential, jako jak říkám, své posluchače to určitě má, navíc, jako a já jsem to teda nepochopil, nehledal jsem tam tu romantiku, ale moc jsem tam nenašel. Je to prý romantická skladba o frustraci z jednostranného vztahu. Je k tomu krásný videoklip, ten jsem teda neviděl, to jsem taky asi trošičku hamba, ale tak pokusím se to nějak napravit do příště.
1: Novinka. Novinka. Novinka relax.

0: Idol generace Z se jmenuje Sombra, skladba Potential, třetí místo, vlastně čtvrtý týden, takže já si myslím, že příští týden bude ještě trošičku vejš, a to proto, že druhé místo, který si pustíme právě teď, Afrojack a David Guetta, je tady vlastně dneska naposledy, takže nemá cenu to nějak jako rozkecávat. Rovnou si je pustíme. Já vždycky jenom říkám, že když poslouchám Siu, tak jako mít doma ženu s takovýmhle ječákem, to bych fakt nechtěl.
1: Relaxáda. Relax Radio.
2: Druhé místo.

0: Jsme téměř u konce relaxády, už nás čeká jenom první místo, ale ještě předtím rekapitulačka, to znamená, co jsme tady dneska hráli, začneme novinkama.
1: Relaxáda. Rekapitulace. Novinky pro tento týden.
0: Justin Bieber, Speed Damon, uvidíme, jak si povede, jako... Já bych tomu nic neříkal. Vidíme, protože většinou, když prohlásím, že se to nechytne, tak to má strašný úspěch. Když řeknu, že to má, bude mít strašný úspěch, jak se to nechytne. Nic, nechám to bez komentáře, je to novinka, zaslouží si to. Rolling Stones, In The Stars. Calvin Harris a Jay-Z, Satisfy.

0: Česka něco pro dobrou náladu, Slavíček a hezký ráno. Pětka výlet do Berlína, Fastboy, Beautiful Life. Čtyřka další ženská síla, by se dalo říct, Lady Gaga, The Chill Runway. Na trojce idol generace Z, Summer Potential. A těsně pod jedničkou je dvojka, tam je Afrojack a David Guetta. Dneska mimochodem naposledy, tak už pro ně nehlasujte. A jednička, co si budem povídat, taky dneska naposledy. Už o něm ani nemusím moc mluvit, jenom si ho poslechnem. Congratulations number one pro tento týden. Z minule třetího místa na dnešní první. Tady s Vims, Mr. Know It All.
1: Relaxáda. Relaxáda. 10 největších hitů Relax Rádia. První místo.

0: významné události a výročí pro dnešní den.
1: Dnes je 24. května. Tento den roku 1945 se narodila herečka a ex-manželka Elvise Presleyho Priscilla. O 4 roky starší je zpěvák, kytarista a skladatel Bob Dylan, vlastním jménem Robert Allen Zimmerman. V roce 1899 byl v Bosnu otevřen první autobazar. O 22 let později zasedl poprvé parlament Severního Irska. Ten samý den i rok vznikla britská legie. V roce 1967 přišla na svět zpěvačka Leona Machálková. 24.5.1931 byla poprvé do vlaku instalována klimatizace. Roku 1972 spatřil světlo světa v Jihlavě hokejista Viktor Ujčík. O rok mladší je pro změnu fotbalista Vladimír Šmicer. Po 31 letech sestra zpěvačky Kylie Minogue Jenny podepsala smlouvu na $4 miliony. V roce 1956 se uskutečnil ve švýcarském Lugánu první ročník soutěže Velká cena Eurovize. 24. květnový den, panika na stadionu v Limě zabila 300 lidí a ženil se country zpěvák Garth Brooks.
0: Kalendárium. Významné události a výročí pro dnešní den. Re.